0: Páči sa te, Vice City je tým. Vreme za sladolet.
1: Žena, majka, krajica. Familia Galaxy. Kúsen na vsek jezik.